Alarm zvoní. Favbet dimenzia počine. Svietla grada postajú reflektory dvoch teréna. Potezi kroz gužvu. Tvoja stratégia u nápadu. Dož druhý sliede rutinu. Ty krojš igru. Favbet. Tvoja dimenzia igre.